Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera dráma Giocoso Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta a na libretto Lorenza da Ponte, kterou jsme poslouchali ze studiové nahrávky vzniklé roku 1985 v Berlíně v nastudování dirigenta Herberta von Karajana a se Samuelem Remim, Ferucem Furlanetem, Annou Tomovou Zintov, Jestou Winbergem a Agnes Balcou v hlavních úlohách Dona Giovanniho, Leporella, Dony Anny, Dona Otávia a Dony Elvíry. Celé pěvecké obsazení uváděné nahrávky je dostupné na webových stránkách Českého rozhlasu D-dur. Z hudby Wolfganga Amadea Mozarta si ještě dopřejeme drobničku v podobě Andantina B-dur pro violončelo a klavír. Dílko vzniklo v roce 1781 a možná mělo být součástí Mozartem zamýšlené sonáty pro violončelo, která však nikdy nebyla napsána. Mozartovo Andantino sostenuto e cantabile, jak zní přednesové označení skladby, hrají David Geringas a Tatiana Schatz.

David Geringas a Tatiana Schatz přednesli Andantino B dur pro violončelo a klavír Wolfganga Amadea Mozarta. Klavírní transkripce orchestrální hudby zažívaly svůj zlatý věk v 19. století, kdy takovéto úpravy sloužily k šíření této hudby v komorním, salonním či domácím prostředí. Zároveň posloužili, když třeba skladatel zadával své orchestrální dílo k provedení a klavírní transkripce byla využívána při přehrávce dotyčnému dirigentovi nebo v případě opery divadelnímu impresáriovi. Jednou z mnoha a mnoha takhle vzniklých transkripcí je i třetí symfonie F-dur opus 90 Johannesa Brahmse. Premiéra orchestrální verze symfonie se uskutečnila ve Vídni 2. prosince 1883. Hráli vídničtí filharmonikové zařízení Hanse Richtera a 50-letý skladatel sklidil velký úspěch. Dílo si získalo velkou oblibu, rok po premiéře bylo vydáno tiskem a Brahms záhy vytvořil také komorní transkripci symfonie pro dva klavíry a častými interpretačními partnery Johannesa Brahmse byli u druhého klavíru Klára Schumannová, Ignác Brühl nebo Rudolf von der Leyen. Dnes nám tuto raritní dvojklavírní verzi Brahmsovy čtyřvěté symfonie číslo 3 F-dur zahrají Jakob Bochart a Ludwig Colette.

Jako Bochart a Lord Vejkolete dohráli symfonii číslo 3 F-dur opus 90 Johannesa Brahmse ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. A to byla také hudební tečka za naším vysílacím blokem. Od mikrofonu se loučí a mnoho dalších krásných zážitků při poslechu Českého rozhlasu D-dur vám přeje redaktor Libor Dřevikovský.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Po interpretech se vždy požadovalo, aby měli skladbu technicky dokonale zvládnutou a aby ji výrazově přesvědčivě podali. V poslední době však přibyl ještě jeden požadavek. Má se hrát autenticky. To znamená, skladba by měla znít v takové podobě, v jaké byla zamýšlena autorem. Zní to hezky, ale hráč je tak postaven před velké dilema. Rád by oslovil své posluchače, tedy současné publikum, ale přitom má hrát způsobem, který vyhovoval interpretačním představám před 200 lety. Klavírista by rád do programu zařadil skladbu Johanna Sebastiana Bacha, ale vlastně by to neměl dělat, protože Bach psal pro čembalo a ne pro klavír. Díky požadavku autentičnosti by publikum přišlo o zlatý hřeb večera a pianista o část úspěchu. Thank you.

Glenn Gould se jako první odvážil zahrát na moderní klavír Bachovy goldbergovské variace, psané pro dvoumanuálové čembalo. Gould navíc volí mnohdy překvapivá tempa a v polyfonním předivu zvýrazňuje vždy jiné hlasy, než bychom čekali. Je to tedy provedení naprosto neautentické, takto si Bach svou skladbu rozhodně nepředstavoval. Dochází tu však k divu, se kterým se můžeme setkat jen v interpretačním umění. Při Gouldově hře vnímáme současně dvě osobnosti, interpretovu a skladatelovu, aniž by se vzájemně rušily, naopak jedna umocňuje druhou. Navzdory své neautentičnosti je tato nahrávka ve světě ceněná výše než mnohé čembalové snímky.

Ve světě se však takzvaná autentická interpretace prosazuje stále výrazněji a i posluchači si na ní začínají zvykat. V čele tohoto trendu stojí muži nesoucí jména Hogwood, Perot, Arnoncourt, Mariner nebo i náš Pavel Klikar. Jejich nahrávky staré hudby letí světem. Dovoluji si však tvrdit, že za úspěchem těchto snímků nestojí jen historická poučenost. Jmenovaní umělci jsou především velcí hudebníci. Jejich soubory jsou sestaveny ze špičkových interpretačních osobností. Jejichž výkony jsou prostě dokonalé. Myslím si, že jimi vytvořené snímky by byly úspěšné, i kdyby nevznikaly na historických nástrojích a neopíraly se o hudebně vědecké bádání. Rozhoduje tady spíš fenomenální muzikálnost, než to, že houslisté drží v rukou smyčce podobné luku a místo pohledných altistek přednášejí jejich party fistulující kontratenoři. Taková autentičnost k našemu dojmu zas tak moc nepřidá. Cena těch dávných skladeb netkví ve zvuku, nýbrž v síle invence a ta zůstává i při provedení moderními nástroji. Poslechněme si část Bachova druhého braniborského koncertu v podání dvou špičkových komorních těles. První snímek natočil Milan Munzlinger se souborem Ars Rediviva na novodobé nástroje.

Trend historicky poučené interpretace staré hudby však nezasáhl jen do zvukové podoby. Velkých změn doznalo i frázování, tedy způsob modelování melodických hlasů. Muzikologové vyzkoumali, že na starých smyčcových nástrojích nebylo možno hrát dlouhé fráze, jedním smykem bylo možno zahrát jen několik tónů. Z tohoto handicapu se dnes dělá ctnost a široké barokní melodie se rozkouskovávají na dvoutaktové motívky. Někdy se tím dosáhne příjemně lehkého tanečního výrazu, ale aplikujeme-li takový způsob na árii z Bachových Matoušových paší, v níž jedna z ženských postav pod křížem pláče nad mrtvým Kristem, lze o správnosti tohoto postupu s úspěchem pochybovat. Árie začíná jednou z nejkrásnějších melodií, jaké nám Bach odkázal.

Ta melodie má téměř romantické parametry, takže vlastně předběhla dobu o 150 let. Místo, aby tento chronologický zázrak interpreti podtrhli, rozbíjejí melodii pod heslem autentické interpretace na pětitónové střípky, takže z hluboce oduševnělé, tragické hudby se pomalu, ale jistě stává úsměvný taneček.

Velkým otazníkem zůstává také to, jestli autentickým nástrojovým obsazením dosáhneme také autentického psychologického účinku. Finální číslo Handlova Mesiáše mělo působit a také jistě působilo na tehdejší posluchače mohutným dojmem, protože Handel to použil na svou dobu nezvykle velkého orchestru. Dnešní publikum, zvyklé na romantické orchestrální a sborové kolosy, však vnímá toto obsazení jako čistě komorní. Podtrhne-li se to ještě nadlehčenou interpretací, je autorem zamýšlená mohutnost ta tam.

Autentická interpretace dnes prožívá celosvětovou konjunkturu. Provedení, která nespadají do tohoto trendu, se přinejmenším neberou vážně. Proto mám v dnešním Dakápu sklon zdůrazňovat spíše stinné stránky tohoto stylu. Ve skutečnosti jsem však dalek toho být jeho odpůrcem. Je jasné, že přinesl mnoho dobrého a na spoustu věcí otevřel nový pohled. Je s ním spojená například tendence hrát starou hudbu v rychlejších tempech, než bylo dosud zvykem. Mnoho skladeb tím vyloženě prokouklo a stalo se přijatelnější pro širší publikum. Hudba, která vznikala pro komorní ansámbly, se skutečně začala hrát a zpívat v komorní podobě. Zdůrazňuje se interpretační lehkost, potlačuje se romantizující patos. Tyto pozitivní vlivy se projevují i ve výkonech souborů, které se na historicky poučenou interpretaci nespecializují. A nesmíme samozřejmě zapomenout na prapůvodní význam těchto počinů, totiž snahu podat informaci o tom, jak skladba zněla v době svého vzniku. Takový snímek pak může být inspirací i pro běžnou interpretační praxi. Některé věci jsou však nenásledovatelné. Třeba tempa, která do svých partitur předepisoval Beethoven. Beethoven byl majitelem Mälzlova metronomu, ale zřejmě to byl přístroj mírně řečeno nepřesný. Číselné údaje absolutně neodpovídají charakteru hudby, některá místa jsou téměř nehratelná. První věta Beethovenovy 5. symfonie zní v přísně autentické interpretaci splašeně a nepřehledně. Třeba na běžném abonentním koncertě by v takové podobě asi zaznít nemohla.

V souvislosti s různými způsoby interpretace se často klade otázka, co by asi řekl autor, kdyby vstal z mrtvých a zaslechl svou skladbu v té či oné podobě. Dovoluji si tvrdit, že by s největší pravděpodobností řekl: víte, mně je celkem jedno, jestli moje skladby hrajete na čembalo nebo na klavír. Já mám hlavně hroznou radost, že se po tolika letech vůbec hrají.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Georg Friedrich Händel, druhá část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové souboru The Cambridge Music.

Nahlédneme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Wolfgang Amadeus Mozart, malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, rondo. Hrají virtuozy di Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý navízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Pánové tří různých národností se sešli, aby nahráli krásné královské koncerty francouzského barokního nebo možná lépe rokokového mistra Françoise Couperina. Jemuž se příznačně říká Le Grand, velký, aby se odlišil od svého strýce Louise Couperina. François o těchto koncertech napsal, že to je hudba, již Ludvíkovi 14. v komnatách pro potěchu hrál, sám seděl u čembala a s dalšími výtečnými muzikanty neděli co neděli. Nahrávka amerického flétnisty Roberta Clara, nizozemského violončelisty Japa Terlindena a britského čembalisty Davida Moroneye vznikla už v 85. roce a dodnes je považována za mistrovskou. Obsahuje čtyři královské koncerty, toto je první, G-dur, a z něj Giga.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Colette a Jakub Bogart.

0: D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bern Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholty.
1: Cerca menar, cerca menar, cerca menar.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse. Vzhůru hlas nás volá.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostním mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

Jean-Baptiste Lully, Chacona G-dur pro orchestr z opery Phaeton. Muziku antiku Köln řídí Reinhard Goebel.

Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici.
1: Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z Jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ivan Klánský zahraje mazurku pro klavír cis-moll op. 63 číslo 3 Friderika Chopina.

Ještě v Salzburku, 2 roky předtím, než Wolfgang Amadeus Mozart zpřetrhal pouta s rodným městem a vydal se na nejistou kariéru do Vídně, zkomponoval svěží a půvabnou koncertantní symfonii Es-dur, v níž exponuje 2 smyčcové sólové nástroje, housle a violu. Part violy napsal Mozart v D-dur a počítal s tím, že si hráč přeladí nástroj. To se dnes ale neděje. Odvážní violisté hrají přímo v Es-dur jako všichni ostatní. V našem případě budou první větu koncertantní symfonie 23-letého Mozarta hrát Ivan Ženatý, Josef Suk a Pražská komorní filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Gioachino Rossini, předehra k opeře Lazebník sevilský. London Classical Players řídí Roger Norrington.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Pět let poté, co Igor Stravinský způsobil v Paříži doslova skandál svým baletem Svěcení jara, měl premiéru Příběh vojáka. Bylo to v roce 1918 ve švýcarském Lausanne. Divadelní kus, čtený, hraný a tančený třemi herci, jedním nebo více tanečníky a sedmi hudebníky, byl postavený na pohádce o vojáku a ďáblu. Voják vracející se z vojny potká ďábla, který na něm vyloudí housličky výměnou za ďábelskou knihu s veškerou moudrostí světa. Některé obrazy této baletní pantomimy jsou Stravinským postaveny na jazzových a tanečních elementech. My si teď poslechneme tango, valčík a ragtime v jednom velkém tanci z Příběhu vojáka. Hraje komorní harmonie, řídí Libor Pešek.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Bedřich Smetana, předehra k opeře Prodaná nevěsta. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Jakub Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigál Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Antonio Vivaldi, Di due rai l'anquir constante, árie pro mezzosoprán a instrumentální doprovod. Zpívá Cecilia Bartoli, Il giardino armonico řídí Giovanni Antonini.

Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

0: Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám.
1: Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili ukolébavka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus. Variační svita pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica. Let balónem.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických věd, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2, v době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání jsem vybral díla například Johanna Sebastiana Bacha, Karla Filipa Emanuela Bacha, Cezara Franka, Morise Ravela, Georga Filipa Telemana, Ralfa Vaughana Williamse, France Lista, Antona Brucknera nebo také Maura Giulianiho. Nejprve míříme do rodiny Bachů. Nejslavnějším členem rozvětveného rodu je pochopitelně Johann Sebastian Bach. Braniborský koncert číslo 4 G-dur pro housle, dvě flétny, smyčce a basso continuo zahrají Isabel Faust na housle, Christoph Hundgeburg a Xenia Leffler na flétny a Akademie staré hudby Berlín.

Braniborský koncert číslo 4G dur pro housle, dvě flétny, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha dohráli Isabel Faust na housle, Christoph Hundgeburt a Xenia Leffler na flétny a Akademie staré hudby Berlín. U rodu Bachů ještě setrváme. Následovat bude hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, druhého nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha a jeho první ženy Marie Barbary. Koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha zahrají Hans-Peter Westermann a Freiburský barokní orchestr.

0: Koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha dohráli Hans-Peter Westermann a Freiburský barokní orchestr. Řídil Thomas Hengelbrock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tři chorály pro varhany jsou poslední dokončenou skladbou a zároveň mistrovským skladatelským odkazem Cezara Franka. Název chorál neodkazuje na žádnou chorální melodii, ale představuje typ rapsodické formy. Chorál číslo 2 H-moll nám zahraje americký varhaník James Kibbie.

Poslouchali jsme chorál pro varhany číslo 2 H-moll Césara Franka v podání Jamese Kibbyho. Ve Francii se trváme. Následující španělská rapsodie je jen o 18 let mladší než předchozí Frankův chorál. Maurice Ravel španělskou rapsodii dokončil v roce 1908 a je jednou z prvních významných kompozic svého autora. Zaznamenala nebývalý úspěch u publika a rychle se rozšířila na evropská pódia. Londýnský symfonický orchestr řídí André Previn.

Tak to byla španělská rapsodie Maurice Ravela. Londýnský symfonický orchestr řídil André Previn. Na stanici D-dur se teď vracíme do barokní éry a opět do severního Německa. Nejslavnějším autorem v této době byl Georg Philipp Telemann. Jeho skladatelský odkaz čítá přes 3000 děl všech možných forem. Jen orchestrálních svit zkomponoval více jak 100. Svitu pro tři hoboje, smyčce a basso continuo D-dur nám zahraje soubor Zefiro, řídí Alfredo Bernardini.

0: Italský soubor Zefiro dohrál svitu pro tři hoboje, smyčce a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana. Řídil Alfredo Bernardini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Míříme teď do Anglie za skladatelem Ralphem Vaughanem Williamsem. Je uznáván zejména jako symfonik, my si ale poslechneme písňový cyklus Písně z cest na básně Roberta Louise Stevensona. Cyklus představuje skladatelův první velký vstup do světa koncertních písní. Zpívá baritonista Thomas Allen, hraje symfonický orchestr města Birmingham, řídí Simon Rattle.

Poslouchali jsme písně z cest Ralpha Vaughana Williamse. Texty písní skladatel vybral ze stejnojmenné sbírky básní Roberta Louise Stevensona. Zpíval baritonista Thomas Allen. Symfonický orchestr města Birmingham řídil Simon Rattle. Celkem 19 maďarských rapsodií pro klavír zkomponoval v mládí Ferenc Liszt. Byly to velmi populární kusy a skladatel byl často dotazován, zda by je upravil do orchestrální nebo koncertantní podoby. Uslyšíme rapsodii číslo 14 F-moll, kterou Liszt upravil pro klavír a orchestr a pod novým názvem Fantazie na maďarské lidové melodie poprvé představil v roce 1853. Hrají Jorge Bolet a Londýnský symfonický orchestr. Řídí Ivan Fischer.

Fantazii na maďarské lidové melodie pro klavír a orchestr Ference Lista dohráli Jorge Bolet a Londýnský symfonický orchestr, řídil Ivan Fischer. Po třetí v tomto vysílacím bloku stanice D-dur se vracíme do německého baroka. Skladatel Christoph Graupner nechtěně sehrál klíčovou roli v dějinách hudby. V roce 1723 vyhrál konkurs na místo kantora v Lipsku, které ale následně odmítl, neboť mu jeho zaměstnavatel, hesensko-darmštatský landkrabě Ernst Ludwig, zvýšil plat. A tím uvolnil místo kantora pro Johanna Sebastiana Bacha. Z Graupnerova díla uslyšíme overtyru pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo G-dur.

0: Dozněla overtyra pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo G dur Christofa Graupnera. Soubor Das kleine Konzert řídil Hermann Max.
1: Český rozhlas D dur.
0: Nyní nás čeká pravděpodobně nejpopulárnější symfonie rakouského romantika Antona Brucknera, symfonie číslo 4 S-dur, nazývaná Romantická. Je známo, že Bruckner většinu svých symfonií podrobil četným revizím a nejinak je tomu i u této symfonie. Budeme poslouchat méně často uváděnou druhou verzi díla z roku 1880. Londýnský symfonický orchestr řídí Simon Rattle.

Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Simonem Rattlem dohrál symfonii číslo 4 S-dur, romantickou, Antona Brucknera. Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur ještě komorní hudba z pera Maura Giulianiho, italského kytarového virtuóza přelomu 18. a 19. století. Uslyšíme jeho velkou sonátu pro flétnu a kytaru opus 85 z roku 1817. Hrají Jan Riedelbauch na flétnu a Miloslav Klaus na kytaru.

To byla velká sonáta pro flétnu a kytaru opus 85 Maura Giulianiho. Hráli Jan Riedelbauch na flétnu a Miloslav Klaus na kytaru. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Georga Filipa Telemana, Wolfganga Amadea Mozarta, Maxe Regra, Antonína Dvořáka, France Danciho, Marina Maréze, France Schuberta nebo Vítězslava Nováka. Nejprve míříme za souborem Akademie staré hudby Berlín, který usiluje o autentickou interpretaci děl 18. století. Zároveň se nebojí takzvaných hypotetických variant různých děl. V jejich podání známe například Bachovou slavnou flétnovou svitu H-moll v houslové verzi. Nebo následující koncert pro troje housle F-dur Georga Filipa Telemana v úpravě pro mandolínu, cymbál a harfu.

Koncert pro troje housle, smyčce a basokontinuo F-dur Georga Filipa Telemana v úpravě pro mandolínu, cymbál a harfu dohrála Akademie staré hudby Berlín. Rok 1786 se v životě Wolfganga Amadea Mozarta jeví jako jeden z nejšťastnějších v jeho životě. Z kraje roku dokončil operu Figarova svatba, která znamenala úspěch, a v Praze vedla k objednávce další opery. V březnu toho roku zkomponoval Mozart dva klavírní koncerty. První z nich, koncert číslo 23 A-dur, zahrají Maxim Jemeljaničev a orchestr Il Pomodoro.

0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Maxim Jemeljaničev a orchestr Il Pomodoro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Skladatelský odkaz německého pozdního romantika Maxe Regra není snadné zařadit. Jako jeden z prvních autorů systematicky čerpal inspiraci z děl svých předchůdců, zejména z děl Johanna Sebastiana Bacha, a vytvořil si tak zcela osobitý a nezaměnitelný styl. Uslyšíme svitu ve starém slohu pro orchestr opus 93. Hraje Norrköping Symphony Orchestra. Řídí Leif Segerstam.

Dozněla svita ve starém slohu pro orchestr opus 93 Maxe Regra. Norrköping Symphony Orchestra řídil Leif Segerstam. V čase se teď posuneme zpět jen o nějakých 30 let, konkrétně míříme do 70. let 19. století. Klavírní trio číslo 2 G-moll zkomponoval Antonín Dvořák za pouhých 17 lednových dnů roku 1876. Vyznačuje se melancholickou náladou a pro Dvořáka netypickou tematickou úsporností. Hraje The Florestan Trio.

0: The Florestan Trio dohrálo klavírní trio číslo 2 G-moll Antonína Dvořáka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur se teď vracíme do Německa, ovšem na přelom 18. a 19. století. Velmi bohatý hudební odkaz po sobě zanechal violončelista, skladatel a kapelník Franz Danzi. Zejména v oblasti komorní nebo koncertantní hudby. Budeme poslouchat symfonii koncertante pro flétnu, klarinet a orchestr B-dur. Hrají Robert Dohn, Dieter Klecker a soubor Consortium Classicum.

Poslouchali jsme symfonii koncertante pro flétnu, klarinet a orchestr B-dur France Danciho. Hráli Robert Dohn, Dieter Klecker a soubor Consortium Classicum. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur, jejím vysíláním vás provází Christoph Spirit. Za další hudbou míříme do Francie 17. století. Čeká nás návštěva u virtuóza na violu da gamba Marina Maréze, který působil na dvoře krále Ludvíka 14. Svitu pro violu da gamba a basso continuo číslo 2 A dur zahrají François Joubert Caillet a soubor La Chéronne.

0: Svitu pro violu da gamba a basso continuo číslo 2 A dur Marina Maréze dohráli François Joubert Caillé a soubor Lacheron.
1: Český rozhlas D dur.
0: Za jistý kompoziční vrchol France Schuberta lze považovat jeho poslední dvě mše, Asdur a Esdur. Od jeho raných čtyř mší se tato díla výrazně liší, zejména délkou, pokrokovou harmonií a také výraznou prací s textem. Skladatel neváhal některé pasáže ordinária vynechat nebo změnit slovosled. Na mši Asdur pracoval Schubert s přestávkami několik let. Definitivní verze je z roku 1826.

Dozněla mše, pro sóla, smíšený sbor a orchestr číslo 5 a zdur France Schuberta. Zpívali Soile Isokoski, Monika Grob, Markus Ullmann, Juha Kotilainen a sbor Petera Schreiera. Hrála Tapiola Symfonieta, řídil Peter Schreier.

Mezi nejčastěji uváděné skladby Vítězslava Nováka patří bezesporu Slovácká svita, ve které zachycuje své zážitky z putování po Horňácku. Je doloženo, že navštívil Strážnici, Javorník i Velkou nad Vieličkou a zde si zaznamenal nápěvy či písně, které slyšel na polích nebo v hospodách. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

To byla slovácká svita Vítězslava Nováka. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur jsem vybral jednu z menších sborových kompozic Johannesa Brahmse. Píseň Osudu začal komponovat Brahms během letní návštěvy svého dobrého přítele Alberta Dietricha ve Wilhelmshavenu v roce 1868. V jeho knihovně objevil Hyperionův píseň Osudu, slavnou báseň Friedricha Hölderlina, a okamžitě začal skicovat nové dílo. Přibližně 16-minutová skladba pro smíšený sbor a orchestr bývá někdy označována jako malé rekviem.

dozněla Píseň osudu, dílo 54. Johannesa Brahmse. Zpíval berlínský sbor Ernsta Zenfa, hráli berlínští filharmonikové, řídil Claudio Abbado. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Stanice, která vysílá klasickou hudbu v digitální kvalitě 24 hodin denně. Od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výteční houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

Gaetano Donizetti, arie Leonory z třetího dějství opery Favoritka, zpívá Dennis Graves, Münchner Rundfunkorchester řídí Maurizio Barbaccini.

Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Bedřich Smetana, ária Mumlala z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc. Let mumlaním svůj jev.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 417 pro dvě kytary Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: A teď bude znít unikátní Galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Víšek.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Johann Sebastian Bach, symfonia z kantáty Gleich wieder Regen. Akademii Byzantínu řídí Ottavio D'Antone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích, doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Blacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla vlámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

Janáček umělecky dozrával zvolna. Stačí připomenout fakt, že svoji první úspěšnou operu, Její pastorkyni, dokončil, když mu bylo bezmála 50 let. Další opery přišly až poté. Káťa Kabanová měla premiéru v Janáčkových 67 letech. Okouzlen svou múzou Kamilou Šteslovou a jako nadšený rusofil napsal temný příběh o nešťastně provdané Kátě, ponižované tchýní Kabanichou a jediný světlý bod, láska k Borisovi, končí tragicky. Po přiznání nevěry Boris odchází na Sibiř, Káťa svůj život končí ve vlnách Volhy a krátce předtím zpívá: ale smrt nepřichází, toužíš po ní a ona nepřichází. Ať vidím cokoliv, ať slyším cokoliv, jenom tady. Tady to bolí a ukazuje na srdce. Tento vypjatý moment nám teď předvede vynikající představitelka Káti, sopranistka Gabriela Beňačková. Borisem je Petr Straka, Českou filharmonii řídí Charles Mekeras.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Josef Fuchs, rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr Esdor, hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Ekloga to je původně literární termín, kterým byly označovány kratší básně s venkovskými nebo pastýřskými náměty. Na počátku 19. století eklogu přinesl český hudební skladatel a klavírní pedagog Václav Jan Tomášek také do hudby. A to jako technicky nenáročnou, krátkou klavírní skladbu pastorálního charakteru se symetrickou formou A, B, A. Třeba takto. Tomáškovu eklogu E-moll hraje Milan Langer.

Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Filip Jarusky, ansámbl Mateus řídí Jean-Christophe Spinozzi.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9, E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

O některých symfonických dílech českého skladatele a houslisty a posléze knížecího kapelníka v Donaueschingen Jana Václava Kalibody se pochválně vyjádřil i Robert Schumann. Zatímco houslový repertoár Kalibodův se drží, řekněme, klasických zásad, v tom symfonickém už se dotkl romantismu a jeho emocionálního a fantazijního světa. Ukážeme si to na volné větě Kalibodovy 6. symfonie F-dur. Hofkapelle Stuttgart, Frieder Bernius.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Felix Mendelssohn Bartholdy, Hebridy, koncertní předehra, opus 26. Vídeňské filharmoniky řídí Christian Thielemann.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V době, kdy se příliš neřešila autorská práva jako dnes, bylo celkem běžné, že si skladatelé od sebe vzájemně vypůjčovali dobré hudební nápady. A mnohdy si právě tímto způsobem vzdávali hold. Vzít si kolegovo téma jako objekt variací byla velká pocta a ocenění kvality onoho tématu. Takových příkladů samozřejmě najdeme stovky a jeden z nich si teď pustíme. Introdukci a variace na téma Karla Dieterse von Dittersdorf napsal pro klarinet a orchestr Antonín Reicha. Solistu, vynikajícího německého klarinetistu a velkého specialistu na mistry 18. století Dietra Kleckera doprovází Pražský komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Luigi Boccherini, smyšcový kvintet, E-dur, finální věta, rondo, hraje Pro Arte Antiqua Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Když v roce 1845 zkomponoval francouzský skladatel Hector Berlioz podle Goethovského námětu Faustovo prokletí, pěkně všem zamotal hlavu tím, že to velkolepé dílo označil za dramatickou legendu. Dodnes se lze přijít, jestli jde o operu, scénické oratorium nebo koncertní kantátu. V každém případě, ačkoliv má svou formou nejblíže opeře, nejčastěji se provozuje koncertně a některé úspěšné instrumentální části jsou samostatnou položkou koncertních programů. K těm nejpopulárnějším patří uherský nebo také Rákočiho pochod, až do půlky 19. století neoficiální uherská hymna. To, jak famózně Berlioz ve své dramatické legendě Faustovo prokletí pojednal uherský pochod, nám teď zahraje Filharmonia Orchestra, zařízení Herberta von Karajana.

Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo franko-vlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philip de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Filipa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Existuje velmi vzácná stará nahrávka, na níž v roce 1890 hraje Johannes Brahms na klavír svůj první uherský tanec G-moll. Mimochodem, tenkrát tu s ním natáčel asistent Thomase Edisona. Tuto nahrávku vám samozřejmě nepustíme, už z důvodu pochopitelně problematické technické kvality. Nicméně nabídneme výtečnou alternativu. Onen uherský tanec číslo 1 nám zahraje Jevgenij Kysin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Jan Dismas Zelenka strávil sice převážnou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, ale svůj asi největší životní triumf prožil přeci jen v rodné české zemi, totiž v Praze. Když si od něj praští jezuité objednali hudbu pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. Českým králem na podzim roku 1723. A on napsal, nastudoval a provedl v pražském Klementínu svou mistrovskou hudbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis. A také několik orchestrálních skladeb, včetně té, která zazní v zápětí. Je to Hypokondria, uvertýra francouzského typu s pomalou procesní částí, rychlou a kontrapunktickou střední a velebnou akordickou závěrečnou tečkou. I těchto asi 8 minut dokazuje, jak originální byl Zelenka mistr v harmonii, kontrapunktu i instrumentaci. Freiburský barokní ansámbl.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

Jedinou operou, která byla za Smetanova života inscenována i v zahraničí, v Německu, byly Dvě vdovy. Ponechme stranou, že Smetanovi se vůbec nelíbily změny, jichž opera doznala. My si samozřejmě poslechneme úspěšnou českou verzi a oblíbenou árii českých lyrických tenoristů. Totiž árii hlavní mužské postavy Ladislava, už léta zamilovaného do vdovy Anežky. Ve druhém dějství jí vyznává lásku a nakonec skutečně i za pomoci druhé vdovy, energické Karolíny, dosáhne štěstí a Aneščiny lásky. Nám zpívá láskyplnou píseň Ladislava ze druhého dějství opery Dvě vdovy tenorista Ivo Žídek. Orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

Friedrich Chopin, etída číslo 12, c-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini. Etída je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Milí posluchači, pokud trpíte nespavostí, doporučuji použít Rohypnol. Pan doktor vám ho jistě rád předepíše a když si vezmete 3-4 tabletky, popřípadě je ještě zapijete kapkou něčeho ostřejšího, za 5 minut nevíte o světě. Ráno se vám sice bude trochu motat hlava, ale na to jsou zas jiné pilulky. Tak, myslím, že jsem tímto úvodem definitivně vyvrátil domněnku, že Dakápo je výchovně vzdělávací pořad. Ale ne, doufám, že jste pochopili, že jsem tuhle nehoráznost nemyslel vážně. Pojídat prášky a zapíjet je alkoholem, to je opravdu ta nejhorší věc, jakou se svým oslabeným organismem můžeme učinit. A je to počínání o to nesmyslnější, že přeci máme k dispozici mnohem zdravější prostředky, jak docílit sladkého spánku. A jeden z těch nejúčinnějších dokonce spadá do oblasti hudební. Ano, je to ukolébavka.

Toto byla ukolébavka ze Smetanovy Hubičky. V historickém podání paní Jarmily Novotné na snímku z roku 1945. Smetana si ovšem její melodii nevymyslel, ale převzal ji z Erbenovy sbírky lidových písní. Ano, ukolébavky mají převážně lidový původ. Matky je svým ratolestem nejen zpívaly, ale mnohdy i sami vymýšleli, což svědčí o tom, že mezi starostlivými českými hospodyněmi by se našla i nejedna talentovaná skladatelka. Tato malá umělecká dílka nesou zřetelné znaky ženského rukopisu. Jejich melodie jsou plné citu, ale za jejich na první pohled šťastným výrazem cítíme i trochu úzkostlivé starosti.

Lidové ukolébavky našly pokračovatele ve skladbách umělých. Lidový vliv je ale ve většině z nich znát. Například velmi často skladatelé vlastní melodií zhudebňují lidový text. Jeden z nich zaujal Vítězslava Nováka natolik, že na něj napsal hned 12 ukolébavek. Je velmi zajímavé sledovat, jak stejné verše zhudebňuje Novák pokaždé zcela jinak, aniž by třeba z důvodu kontrastu opustil rámec něžné a křehké ukolébavky.

Když jsem našemu redakčnímu počítači zadal úkol, aby mi z rozhlasového archivu vyhledal všechny ukolébavky, vysypal ze sebe přes 70 titulů. A to jsou prosím jenom ty skladby, které slovo ukolébavka nesou přímo v názvu. Našemu ctěnému kompjutru samozřejmě není nic známo o Bachově smutečním motetu Jesu meine Freude. V němž je ukryta nejen utěšující, ale také důmyslně zkomponovaná ukolébavka ve formě chorální předehry. Do nekonečna opakované Gute Nacht, dobrou noc, však není určeno usínajícímu děcku, nýbrž člověku, který už se ze svého spánku neprobudí.

Další utajenou a také smuteční ukolébavkou je finální část písňového cyklu France Schuberta Krásná mlynářka. Pod zdánlivě uklidňujícím povrchem této písně se ale skrývá děsivý obsah, z něhož člověku zamrazí. Mladík, zklamaný milovanou dívkou, zpívá sám sobě ukolébavku, připraven si v nejbližších okamžicích sáhnout na život.

Málokdo ovšem v tomto oboru uspěl tak jako Frédéric Chopin. Jeho klavírní ukolébavka skutečně uspává. Dole neustále zní basová prodleva, jeden tón, ke kterému se klavíristova levá ruka houpavým pohybem stále vrací, a nad ním zpívají ptáci. Je to dokonalý muzikoterapeutický prostředek, ale zároveň také báječná a originální hudba, nikoli jen zvuk, který se za relaxační hudbu často vydává.

Jsem sám proti sobě, když takovéto ukázky zařazuji do prostřed pořadu. V průběhu Chopinovy ukolébavky jsem bez pochyby ztratil řadu vnímavých posluchačů. S těmi ostatními, co zůstali vzhůru, teď budeme pokračovat obhlídkou 20. století. Začneme v Japonsku. Japonci mají některé dosti podivné zvyky. Místo vidliček jedí takovými špejlemi, chodí v kimonech a v jednom filmu jsem dokonce viděl, že spějí na holé zemi a hlavu si podkládají dřevěným špalíkem. V takových podmínkách usnout bez ukolébavky je v podstatě nemožné. A tak si poslechněme jednu uspávánku Made in Japan z pera Yuzo Toyami.

Ve 20. století se též zrodila takzvaná elektroakustická hudba. Některé její projevy se pohybují na samých hranicích hudebního světa, ale pokud se jejím tvůrcům vydaří skutečná kompozice a nikoli jen přehlídka bizarních zvuků, pak nelze o smyslu této tvorby pochybovat. Jestliže jsem o lidových ukolébavkách tvrdil, že v sobě nezapřou ženský rukopis, pak pro následující elektroakustickou kompozici by to mělo platit rovněž. Její autorkou je totiž česká skladatelka Marta Jiráčková.

Co je tedy typické pro druh skladby jménem ukolébavka? Volné tempo, intimní výraz, prostá harmonie, často posazená na prodlevě, houpavý, utěšující rytmus. A také komorní zvuk, ale právě toto pravidlo bude v poslední ukázce dnešního Dakápa dramaticky porušeno. Na interpretaci této ukolébavky se podílí obrovský, alespoň stočlený symfonický orchestr, varhany, velký smíšený sbor, chlapecký sbor a tři sóloví pěvci. Bude to totiž závěr monumentálního celovečerního oratoria Benjamina Britna Válečné rekviem. Latinský liturgický text se tu mísí s až krutě tragickými válečnými verši Wilfréda Owna. Hudbou létají šrapnely a smrt číhá v každém taktu. Ale na samém konci nastane katarze. Hudba se sklidní a celý ten obrovský ansámbl se spojí v tichou ukolébavku. Několik set účinkujících v božských vlnách pohybujících se od pianissima k pianu napůl šeptá a napůl zpívá Let us sleep now. Teď nás nech spát. To není happy end, ale směs úzkosti, naděje a oslnivé hudební krásy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, vítejte k poslechu hudby, která nás bude provázet v následujících minutách a hodinách. Jsem rád, že přitom mohu být vaším průvodcem. Mé jméno je Bohuslav Vítek. Naše první hudební setkání proběhne ve znamení hudby světového baroka. Zazní hudba typická ve svém žánru. Jeden z koncertů pro varhany Georga Friedricha Händla. Pravděpodobně nejpopulárnější z nich je varhanní koncert číslo 6 B-dur z opusu 4. Solistou bude přední anglický mistr George Malcolm. Akademii svatého Martina z Londýna řídí Sir Neville Mariner.

Jeden z nejpopulárnějších varhanních koncertů Georga Friedricha Händla, koncert číslo 6 B-dur, čtvrtý z opusu 6, dozněl. Vydavatelská firma Decca vydala už v 70. letech minulého století nahrávku celé šestice varhanních koncertů se solistou Georgem Malcolmem a Akademií svatého Martina. U dirigentského pultu byl Sir Neville Mariner.

My však nyní upřeme pozornost k dílu velmi zajímavému a neobvyklému. O taneční básni Zlatá brána se hovoří, pokud máme na mysli její hudební stránku, jako o díle, jímž svou tvorbu inspirovanou folklorním zázemím završil český hudební skladatel Václav Trojan. Ve skutečnosti však zde figuruje hned trojice skvělých a dodnes nezapomenutelných tvůrců. Vedle Trojana ještě autoři námětu, choreografka a etnografka Libuše Hinková a etnograf a režisér Karel Plicka, kteří v 70. letech minulého století vytvořili celovečerní dílo, tetralogii, sestavenou podle ročních období z hudebně tanečních obrazů. Byla vytvořena pro někdejší československý státní soubor písní a tanců. Ten s ní slavil obrovské úspěchy doma i v zahraničí, než byl v roce 1991 po 50-leté činnosti necitlivě zrušen. Nás pochopitelně zajímá jedinečná hudební stránka. První díl Jaro se stává z částí Předjaří, země se otvírá, Smrt nesem ze vsi, Pastorále chlapců a Slavnost jara. Učinkují solisté a sbory Československého státního souboru písní a tanců a Plzeňský rozhlasový orchestr. Řídí Mario Clemens.

Tak končí část Jaro, taneční hudební báseň Václava Trojana, Zlatá brána. Část Léto přináší tyto obrazy. Píseň Milostná, Máje, Královničky a Svatojánská noc.

vajíčko a raní rosičko ty nepadej a jasné slunéčko ty nevycházej a neosvěcuj na hory, na doly, na křížové cesty, ale ty padej a sedej na mého vyvoleného, který je mi od Boha souzený, aby byl do mého srdce zaštěpený. Ty jasné slunéčko, ty na něho svítíš, ty ho vidíš, tak mu rozněť a rozhřej jeho srdce, aby on nemohl ani jísti, ani píti, ani spáti, jenom na mě mysleti, ke mně běžeti. Aby mu nebyla hodina hodinou, rodina rodinou, sestra sestrou, matka matkou, aby mu nebylo nic milé, jenom ta jeho přisouzená. Aby mu byla nejmilejší nade všechny jinčí, nade všechny pany, nade všechny ženy, nade všechny královny, nad drahé kamení, nad tekoucí med i nad ten diamant. Ať on pospíchá za mými šatami, za mými patami, za mou červenou krví, za mou bílou podobou, za mým červeným pásem a za mým andělským hlasem. Jak je za horami, ať se přerůbe, jak je za vodami, ať se převeze, jak je za železnými mřížemi, ať je...

Posloucháme hudbu k hudebně taneční básni Václava Trojana Zlatá brána. Po létu přichází podzim a v něm uslyšíme v provedení Československého státního souboru písní a tanců tyto části: Zlaté pole, Zverbovaný, Opuštěná milá, Vinobraní a Porubaný zbojník.

Hudební taneční báseň Zlatá brána v provedení Československého státního souboru písní a tanců završuje závěrečná část Zima. Nejprve připomene Vánoce, Ejhle, Chasanaša a celé dílo uzavře píseň V dobrém jsme se sešli, rozverný masopust.

0: Milí posluchači, doznělo dílo svým způsobem výjimečné. Hudebně taneční báseň Zlatá brána. Hudbu složil Václav Trojan, autory námětu a provedení byli Libuše Hinková a Karel Plicka. Účinkoval někdejší československý státní soubor písní a tanců. Solisty byli Liběna Fialová, Eva Pecková, Monika Švábová, Věra Novenková a Jiří Pouzar. Spoluúčinkoval plzeňský sbor Česká píseň, jehož sbormistrem byl v 70. letech 20. století Zdeněk Lukáš. Plzeňský rozhlasový orchestr dnešní plzeňskou filharmonii řídil Mario Clemens. Bylo velmi šťastné, že vydavatelství Suprafon tehdy pořídilo alespoň nahrávku Trojanovy hudby a moc bychom si přáli, aby celé toto neobyčejné dílo v dnešní bouřlivé době nezmizelo v propadlišti dějin.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Osm humoresek Antonína Dvořáka v provedení Iva Kahánka nás povede další cestou světem hudby.

Setkání s poměrně méně známou či úplně neznámou nevšedně kvalitní skladbou je vždycky milým překvapením. Novodobý americký skladatel Walter Piston je zvláště ve své vlasti oblíbený srozumitelností své hudební řeči a formami vycházejícími z minulých dob. Takové jsou i jeho sice novodobě laděné symfonie, avšak přístupné široké posluchačské veřejnosti. Posuďme to na jeho symfonii číslo 2, energické v krajních větách a nádherné v pomalé druhé větě. Dílo bylo vytvořeno v roce 1944 původně pro Kolumbijskou univerzitu. Hraje symfonický orchestr ze Seattlu, řídí Gerard Schwartz.

Slyšeli jsme jednu z jistě velmi zajímavých symfonií opravdu z Nového světa, tedy z pera významného amerického autora. Druhou symfonii Waltera Pistona hrál symfonický orchestr ze Seattlu, řídil Gerard Schwartz.

Další skladba, která nás nyní čeká, má roztomilý název Narozeninový jeníček. V oblasti písňových cyklů všestranného anglického skladatele Benjamina Britna jde o jeho vůbec poslední titul. Vznikl v roce 1975 k 75. narozeninám královny matky, která byla patronkou Alderburského festivalu. Britten jej zkomponoval na texty skotského národního básníka Roberta Burnse pro svého přítele, tenoristu Petera Pierce. My se můžeme pochlubit i nahrávkou našeho suprafonu, kterou pořídili sopranistka Kateřina Kněžíková a harfenistka Kateřina Englichová.

Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová přednesli cyklus písní pro vyšší hlas a harfu na slova Roberta Bernse, skladatele Benjamina Britna, narozeninový jeníček. Přestože uplynuli už více než 50 let od úmrtí českého dirigenta Karla Ančerla, stále se čas od času vracíme k jeho výtečným nahrávkám s Českou filharmonií. Naše i světová vydavatelství, zvláště český Suprafon, nabízí po celou tuto dobu jeho studiové snímky. V minulých letech byl tento impozantní archiv rozšířen ještě o velké album živých filharmonických snímků, tedy záznamů z Ančerlových koncertů. Vybíráme koncertní provedení Mozartovy symfonie číslo 31 D-dur, zvané Pařížská, provedenou v Praze roku 1966.

Z historického snímku z roku 1966 jsme poslouchali záznam z pražského koncertu České filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. Zazněla na něm mimo jiné symfonie číslo 31 D-dur, pařížská, Wolfganga a Madame Mozarta. Zcela zvláštním a mimořádným dílem v katalogu maďarského hudebního skladatele Zoltána Kodáje je Missa brevis. V obecném slova smyslu se jedná oproti běžným velkým kompozicím o mši kratší, ve zpracování stručnější. U Missy brevis Kodáje čteme v podtitulu In tempore belli, pro čas války. Stejné označení má slavná mše číslo 10 Josefa Haydna. Kodáj své dílo zkomponoval rovněž v době války, ovšem v letech 1942 až 1944. Poprvé ji provedl v roce 1945 v Budapešti, s orchestrem pak o 3 roky později v katedrále ve Worcesteru, tam s Londýnskou filharmonií. Partitura je koncipována v intencích klasické mešní formy a ovšem nezapře ani vliv etnických prvků skladatelovy vlasti. My nyní uslyšíme misu brevis Zoltána Kodáje ve verzi s varhanami. Zpívá Pražský filharmonický sbor a jeho solisté. Na varhany hraje Aleš Bárta. Provedení řídí Lukáš Vasilek.

Poslouchali jsme misu Brevis Zoltána Kodáje. Účinkoval Pražský filharmonický sbor, sóla zpívali Lenka Bartošíková, Jana Dvořáková, Andrea Soukupová, Michal Forst, Bronislav Palovský a Martin Vacula. Na varhany hrál Aleš Bárta. Provedení řídil Lukáš Vacilek.

Ponořme se nyní, přátelé, do blahodárného snění. Legendární čínský klavírista Lang Lang nám bude při něm ideálním průvodcem. Ferenc Liszt, Sen lásky, Nocturno číslo 3.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Georga Filipa Telemana, Wolfganga Amadea Mozarta, Maxe Regra, Antonína Dvořáka, France Danciho, Marina Maréze, France Schuberta nebo Vítězslava Nováka. Nejprve míříme za souborem Akademie staré hudby Berlín, který usiluje o autentickou interpretaci děl 18. století. Zároveň se nebojí takzvaných hypotetických variant různých děl. V jejich podání známe například Bachovou slavnou flétnovou svitu H-moll v houslové verzi. Nebo následující koncert pro troje housle F-dur Georga Filipa Telemana v úpravě pro mandolínu, cymbál a harfu.

0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Maxim Jemeljaničev a orchestr Il Pomodoro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Skladatelský odkaz německého pozdního romantika Maxe Regra není snadné zaradit. Jako jeden z prvních autorů systematicky čerpal inspiraci z děl svých předchůdců, zejména z děl Johanna Sebastiana Bacha, a vytvořil si tak zcela osobitý a nezaměnitelný styl. Uslyšíme svitu ve starém slohu pro orchestr opus 93. Hraje Norrköping Symphony Orchestra. Řídí Leif Segerstam.

Dozněla svita ve starém slohu pro orchestr opus 93 Maxe Regra. Norrköping Symphony Orchestra řídil Leif Segerstam. V čase se teď posuneme zpět jen o nějakých 30 let, konkrétně míříme do 70. let 19. století. Klavírní trio číslo 2 G-moll zkomponoval Antonín Dvořák za pouhých 17 lednových dnů roku 1876. Vyznačuje se melancholickou náladou a pro Dvořáka netypickou tematickou úsporností. Hraje The Florestan Trio.

0: The Florestan Trio dohrálo klavírní trio číslo 2 G-moll Antonína Dvořáka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur se teď vracíme do Německa, ovšem na přelom 18. a 19. století. Velmi bohatý hudební odkaz po sobě zanechal violončelista, skladatel a kapelník Franz Danzi. Zejména v oblasti komorní nebo koncertantní hudby. Budeme poslouchat symfonii koncertante pro flétnu, klarinet a orchestr B-dur. Hrají Robert Dohn, Dieter Klecker a soubor Consortium Classicum.

Poslouchali jsme symfonii koncertante pro flétnu, klarinet a orchestr B-dur France Danciho. Hráli Robert Dohn, Dieter Klecker a soubor Consortium Classicum. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur, jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Za další hudbou míříme do Francie 17. století. Čeká nás návštěva u virtuóza na violu da gamba Marina Maréze, který působil na dvoře krále Ludvíka XIV. Svitu pro violu da gamba a basso continuo číslo 2 A dur zahrají François Joubert Caillet a soubor La Chéronne.